0: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Ahojte topánky. A čo vy tu také samé? Opustené. Niekto vás tu nechal na pospa z osudu? A vy by ste sa najradšej len túlali po svete, čo? Nebojte. Ja vás tu samé nenechám.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Mamička nás rada hladká.
2: Jojojoj.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: zime.
1: Čo to bolo tam?
0: Kto sa pridá k nám?
2: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

vajíčko v košíčku, boršť pre babku vlčicu. Netušil, že v lese na něho číha karkulka. Karkulka ho zastavila, plány z něho ťahala. Pekne sa mu pozdravila a utekala. Zastavila na lúke, prikradla sa k chalúbke. Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

0: trochu.
1: Sme sa trochu nudili.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: jsem si vymyslela výborně, nie, maminka? Doufám, že se tej odpornej Maruši už navždy zbavíme.
1: Zapadne takde do záveja, konečně bude pokoj v dome. Veď to by tak vyzeralo, aby kadejaká pastorkyňa mojej jedinej dcere v ceste stála.
0: Veď si len predstavte, mamička, že by napríklad prišiel nejaký ženích a vybral by si Marušu. Oh. A mňa s mojou skvelou výchovou a krásnymi šperkami ohrdol.
1: Neboj sa, Holenka, tu viac neuvidíme. Stratí sa dakde pod snehovou perinou.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Mamička nás rada hladká.
2: Jojojoj.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: hroch.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
2: Vítame vás na olympijských hrách duživých aj neduživých športovcov. Prvá cena, dužina teplo.

tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Labku poskávam. Slečna a či mladá pani, ja som slušne vychovaný.
2: Slečna, zatiaľ slečna.
1: Môže.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

začne, ať ho však chceš, tak je ti ho dám. Čo sa tak díváš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach, nezmení na lentilky. A kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám.